projektová manažérka pre Interreg mesta Trenčín Veronika Palušová. Primátor Zlína Jiří Korec dopĺňa. Zlínsky primátor zdôvodňuje,

0: or send us an email at rsi_english@stvr.sk.
1: Oči plaču, keď je v srdci smutok.